0: 30?
1: Jo, akorát to ze mě dneska nějak neteče.
0: Neteče a nepoteče, ze mě neteče už celý týden.
1: Ježiš, přestýš!
0: To zase si oklepal.